0: A snad to znajecie, to są manželská nedźelu popołudniu praša praj mi, že sy, abo tež přečelio sa prašaja, no dźeda ty sy. To rade odmówiš, ha, ja sym při kopańce, při volejbulu, abo tež při jechaniu.
1: NDR Sachsa, serbský rozhlas. Šport.
0: Wuslitki zima, Jan Reho.
2: Druhé volejbolové mužstvo Holcu Viktorie Worklece s kapitánku Záru Šnáblec mieše sobotu pola Nysa volej svoj rozpoku perfektný start do novej sezóny. Worklečanky dobehu zazbyvú partiju z Cinula. Najlepšia rajarka v riadach hostí by Anneli Komorec. Při 28. koparskim turnírie starých kniezov vo pokal serbského Sokova je rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a koparského mužstva zelenobyle Horky piatk večer v Kruščicach šitke 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěščilo. V hry vo miestne 2 a 3 dobieštaj celkaj Sokova Ralbice Horky a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Hej, celá nejednotku, ja napiaté bolo, ja všivieži, a neviem, čo len činč dobi, no. To je taký zbožok tomu svoši, a tým rotok, keď poň žiaži, to musia husto poň dobuđe.
2: Rozsudný kop by rotar Ralbičanský Sokov Roman Vočar Metáš žiažal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavestčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašti zastupníctve športového tovarstva Marijine Viezdy a športového tovarstva Radvo. Koparské vúsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžická Budesa z Budešina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyššej líze Sokolovci Warriorovi Ralbičanským Sokovám kšidva přicíhali a si 1 dobili. Brnieš hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort Vuruna. Vedl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drotka Ramnou SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš by za SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ menšinie přidatno rajno časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mužstva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkou je busukane Radvor Nemské Pázlice 5-2. Celce radvorských rotov Mik Grubot, dvoje Kaspar Gislauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gislauk celiv a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobeče včera rajné zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčilo, one dobe z C2 doma v Nebelčicach přečilo rajnému zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnilcil z rotu by Florian Bulank a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.

peč menšino do napošeščih. A tu na bo tamne je netko pola športovih pokivoh snano cilje dokladne pripusluhal a zvišil, no to tla pobrahuje jeden koparski vúsled. K žaden problém, tuto rada dodam, prine koparske mústvo športovuje jednotky Nebečice je čera doma Nebečicach po zastatku 1-2. Přečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hišče dobylo a to z 5-3. Vrota za SJN Cilichu, Hendrik Goreng, Finn Zarenk, Johannes Jacvok, Ruben Čornak a Emilio Vecich. A ište in dalši vúsled tu nám tiež předleží. Koparský Dynamo Drežďany tabuľku krajnej ligy naviedujú cuk, ktorým žraje tiež Radvorčanka Johana Veselic je čera doma Drežďanach s 8-1 přečivo mústvu ST Dub Reichenbrand. Dobrevo, pa takým netko sme všetko vúdospolnení doplnili. Dalše novosti z domizny, nedom dyšreka na po šešťich.

0: Što je z nami? Hrasa so Pink. Što je z nami? Što je so konc tydzina stało pola nas tu we Łužicy? No, to nie tylko wam pojedamy na pošešie.
1: Serbski rozvoz. Pojezdze. W studiu Milan Greulich.
2: Tež ve druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných listčikach jevi, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar vosov. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu zo zastojnstvo vjesnanosti nastupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobudže. V texaskim Serbinje sú včera svojim miestem hižo 8.30 vendež fest vosvedčili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Vendež Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských upočovariov zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nímskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzeje v Serbinje vítaše hostči a informovaše vo stavi z nach serbskich upočuvarjov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čerovši domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnýších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Cedujario sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a plačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spichovala, zbytky je vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stej namiestne starie brožnie na dvore Ralbicach. Albičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prenia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer poslední raz predstavili oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Niedže 100 zájemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnýšeho kultúrneho tovarstva Džakovachu so zastupierio do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajichu postvu dobre kooperácie přichodže dalevesč. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupiny Vohoze je predseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a predsedku skupiny Ingu Novákovú s mytom Serbský dudak počestil. Mytovaná je posledná veľse, kýž ište aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novákova v Uzbine so je serbská národná drasta regiona vosebite pokvát, kýž má so zďažeč. Domovinská skupina ve Vohozach má tu kvíľu cínače čvonov. To by šu povies čekýž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca nimo močilo tojšto svunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krásne babiličo. Na drach tež húne svunčne vupada. Tam všetko dere beží, vyskačo, žanech poskytku nimam. Jeli popúču dženca ráno nešto hľadače. To nic čakač, nedom šmuratko do ruky, abo najprv dočakneš, abo se nidže napro ronzaječ. Prošu zazvonče budušin sima cici 400, abo napisač nam tež rade informáciu přes četovú funkciu naše damotnije app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 pana po 6, dere informovani do nového týdženia s Milanom a Jakubom.

0: fire.
1: Aber kaj šmoči, da tež praje, to je lid, dženca večo, zaso radio Zadkula Vuseva. Vod vos mich dođe sačih, moliče radio rade zaso zapiknič. Što je ekstremizm, stuti temu zabiraja so dženca Vojroska, Miščanska biblioteka, Ludova univerzita a Sakska krajna centrala za politiske kubanje. Dženca večer vo Češćih s přednoškom a diskusiju ve Vojorecach a vitanešće tam do Vojroske, Miščanske biblioteki Birgitte Reimann, dženca večer Češćih. Jutze, so karte placaja, lubi vuminkorios, če vutrobne vitani zasona seniorove škod, jutze dvemaj, gorčme pančicach kukove, tiš novačkojos vutrobne vitani, jutze dvemaj, bola karstena na seniorove škod. Nimo to so jutze grilluje, a to konecach šunuje, DZA, Nimski centrum za astrofyziku, přeprošuje na rozmovu při svodnej kobasce, a to při tvojstvom domje konecach, vod popodnju pečich čaká tam z dobrej kobasku a rozmovami na zajmco. Dvigminske rádže hýšte poskytku mám ráda holštrovské holi so zetka júce večer šeščich damnýšte gminský sidorní a po voľbách na gminské posledženie ešte vítaní do nebečíc. Vítaní júce večer to bude sedmých damnýšte gminský sidorní. A tež na zaradovanie noho nakvada kní foršvudne dörfo im Lausitzer Braunkohlerevier s vúdavačelom doktorom Robertom Lorenzom sče jutze večer vútrobne vítaní a to do Serbského kultúrneho centruma Slepom, tam maja kní už přijotované autor doktor Robert Lorenz od Serbského instituta vám tam noho nakvad predstají. Več hodín 2.40 čije.

0: Michael Patrick, Herr Kelly, tu serbským rozo sú 5 hodín. Vidom 5 a postaje, no a to je čas za naše
1: nábožné slovo.
0: Dišma dženca ráno Milena Švejžic z Mivočic.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokež bešit korune špatne bylo, ale dokež sa všednym dňu husto del koruna čas nevodmilo. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrymž môžeš opravdu raz krótka při sebi byť. Mir za mne nereka, so šitko z mirom ste. Skryto reka, so netrebam nastajnošči fungovať. So môžeš krótka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke wokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snano mir na koncu zcela tak nešpektakulárne nie, kaj šklinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých wokomikách potom bytnu, bodne je niedže daleko preč. Ale nam všim blíže, hat schon nemernem schidnem new spoznavame.
0: Dobra, Milena Švejžic z Mivočic, na doku a zamobitošti farskie vikarie, pančice kukro. Štyri menšine, došešči hier.

0: 같이.
1: Skončne přesok, Amira. Má svoju mapu sovu?
2: Vězo, Beno. Ty nadějo mne tyž. Jsem v obchodě číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bůna. A tosta.
2: Tvoja tola tyž činča nie. Dás mi je moj z nejmenša kůže dost škartu za měnine.
1: Što měníš? Já vobladám si tvoju mapu a ty moju. A potom vy moj? Što chce kůže znaju měč?
2: Rádu. A potom můžu můj měněč a jednač.
1: Cool. Má samo jednu zlotu kartu muziale. Po, cool. Zlotkel daju máš?
2: Od mojeho kuzenka. Vůn cíšel na kůždy pat mojeho mesia měč. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sra slado, kelko je ta hodna? Vona je tole zavěšče jara zrytka.
2: Ne, mi so karta lubi, a tak abo znak nechám ju předač, čo je nekelko by za ňu dostala.
1: Předač? Jutri necháš, ale snad šlach chceš ju měneč.
2: Nemyslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najlubšu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic. Legendary Special Edition kartu od Maradone.
2: Je vopravdě krás. A neskýršo tež drohodná. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu ju nedám. Nejsem dola žána boomerka.
3: Što da vojtučni daj?
1: Vítajte ja. Menja moj karty.
3: Dajki čikot. Mira, so dola hrvák přečuram, džiš je zbožo budla.
2: Don je dola žána rávo zbožo. Můj celé jednore karty romadí můj.
3: Když si kartu bakči kupíš, tohle žíně nevíš, koho z bakčíka vůčiněš. Je potakým prašeně zboža, hač dostaneš růně tu kartu, kotruž si přiješ, abo kotruž za svůj set růně třebaš.
1: Što to je s tobou lustia?
3: No myslach si, co smyslí je staroby za Pokémony von.
1: Ale nie romadí můj tohle žádné Pokémony. Zbíráme vizo karty kopako a kopariou. A žám Pokémon.
3: Vopravdě, to kdyby si raz blíže vobladač. Nešto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachovač? Vidíš tola, kak to stej na ju mapě stej?
3: Nevidí už žádné kopaky a žádné žrajerů. Esjot.
0: Kopačko! Kopačko!

W Bergu Niskej a Habrachčicach policja radzi mužnju blisko čeva nosić a nic nie w obkeđbuvanu we nakupuvanskim vozu ležovo stajč. A keđbu tež při kupenju tepenského volija w gmenie Waldhufen, to je blisko Niskeje, je muž online 50 litrov volija skazał a nedom zapvačil, dostał junt pak ženje neje.

Ringo a John. Beatle to bichu, no a kak wuspyšne beatle woprodzie bichu. Możemy nynom raz sami wuspytać, abo tyž zwieščić to, treba się noż dwaj písmikaj, na, na, na, na, na, trošku roma, že skomponovač, rene rytmus tomu, a nynom hižo, kujžde wiebo, kotre spiel so jedna. Dženca před 8,5 letami su Beatle, one spiel Hey Jude, 28. septembra, žiatna čestou 8,60 vozebili. Na blaku, čartach, USA, na prýny miestne, a vosa tam nedom tež 9 štyđenio doho, to by rekord za Beatle. Žane z ich spielo nie sa tak doho na čole US čartu džeržo, tam tež knižio môžeš rec. Ale stavizna na tutým svetovým hitom je kytro zajímavá. Paul McCartney je spiel za syna Johna Lennona napisal, Juliana Lennona, jemu so nie minúco dereš vo tutým vokomiku, spiel mio ja zveselič, no a dženca je to klasa. Klasika vysvědče popa a jeden z najznačíších zpěvů, kdy zamože zavěště kůže z nás sobou zpěvač. Tu již prošu, právě silně sobou zpěvač, pod svým kyži, pod svým auče, kupili busu, abo věc, když kůliště tyž runě popuču. Hey.

0: nama, Katrin Lipsena, šišč menšinov dosedemiche.
1: Voči, co dženca rano reči. A što čitame v novinách?
2: Štuje vina na pliesnivých sčenách v bydleniu. Sakske noviny písaja vo páže ve Vojarecach, tam so muž již od leje s bydleniotvarským družstvom váži. Po posudku v nároku družstva neje votná jer svoje bydlenie poriadne tepiu a převietruval. Žada je si votného netko toho dla tej špeneze za posudk 3,5 000 €. Muž pak na tem dvieluje, zobie posudžuval nevodvisne a so pred súdnictvom vobara. Súdnica je netko rozsudživa, zoma další posudk zviesčič, što je pričina za pliesen v bydleniu. A zajšve týden sme rozpravili o tom, zo sú zajeli to, što čvonu polské cvulby paduchu, kýž je po cive nemské droje auta pokradnova, tež v honej Vúžice. Lauzeca Runšau nietko písa, zo dreci tuta cvulba tež za padústvom, pri ktorým špieloni spočat leta v Braniborskej policist živenie přísadžil. Jeden z čekacích paduchov by tedy do nieho zajel.

0: A sme hromadže přizemili 7 hodín. 7 je Texasu USA. Našich povešťach, to den sa ráno hižo zonili čera, je sa v americkým Texasu Serbine miestem hižo 8 a 30. Wendisch Fest vosvečiu. Náš kolega Clemens Schmidt je za nás namiestne mes druhým, tež za serbský televízijný magazín Vulatko svedien převodža a tam je tojšto doživiu napríklad tole. Texanska kapava, zapiska, česko, texansku polku. A ja, to sú honi dolných Bojanovicach, za všetký špraša ja. Štodre to je, horca tam tiež byše 8.30 stopňov a tola je na 1800 ľudí prišlo na 8.30 Wendisch Fest Texasu samo nímskorečnú Božu mšu sú tam včera. Vosvičili? A tiež tu nebo tam neznáte Kirluš sú tam zaslyšal. Cirky sebe na Serbine bie pouna vyrivech. A bynešto Texasu dovo hižo viace aktívne serbsce nereči, je tam serbšina, abo tež texančine reknu, je Wendisch tam nadal prezentne, tak vúľada štúha tam nekotre serbske napise na taflach dys a dys, zaklinči nekajka serbska melodia. No a potom máš samo tej štych, kýž zamoža tla nekotre svoja serbse reč. Takáž prezident Texas Wendisch Heritage Society, po takým dôvastva, kýž zasadžuje so za zakovanie serbskej kultúry Texasu.
1: Dobrý deň. Ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, 8.30. z Wendisch Fest Texas im Serbinie. Poprvom bychu tam včera ráda tež serbskú kapavu abo dživadvú skupinu z Vúžice vitali, náže pak sa to lica rádživo neje. Za dve leče potom na 40. jubileji svedenia pak chceťa potom na kúže pát zasa zhošči z Vúžice vitač. A my sme tež ráda zasa podľa, když nás do kraja daja, že sač menšinou posedemiche Wendisch Festival Texasu. Dere Arene, so ste známi, si tam skrutka doličeli.

0: MDR Sachsa, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanam Rerium.
2: Druhé volejbalové mužstvo Holco Viktorie Worklece s kapitánku Záru Schnáblec mieše sobotu pola Nysa volej svoj rozpoku perfektný start do novej sezóny. Worklečanky dobehu zazbejovú partiju z Cinola. Najlepšia rajarka v riadach hostí by Anneli Komorec. Při 28. kopanskim turnírie starých kniezov v opokal serbského Sokova je rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a kopanského mústva zelenobyve Horky 5 kvečer v Kruščicach šitke 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěščilo. V hry vo miestne 2 a 3 doběštaj celkaj Sokova Ralbice Horky a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Hej, celé nejednotko, napjaté bolo, jen všiveží, a neviem, čo jen činč dobí, no. To je tak už zbožo k tomu svoši, a tu rotok ište poň žáži, to musí husto poň, to bude.
2: Rozsudný kop by rotar Ralbičanský Sokov Roman Vočar Metaž žeržal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavestčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašte zastupníctve športového tovarstva Marijine Viezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské vúsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžiska Budesa z Budešina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyššej líze Sokolovci Warriorovi Ralbičanským Sokovám kšidva přicíhali a si jeden dobili, Brnieš hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort Vuruna. Biedl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drohodka Ramnou SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš by za SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ menšinie přidatno rajného časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mústva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkou je busukane, Radvor Nemské Bázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubot, dvoje Kaspar Gislauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gislauk, Ciliu a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobečie čera rajné zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčilo, one dobe z C2 doma v Nebelčicach prečovo rajnému zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnilcil z rotov by Florian Bulang a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.
1: Štúšie netko dokladne připosluchal zaujšetý špytno, no tam jeden kopalský vústled hyše pobrachuje, prine kopalské mústvo športovie jednotky Nebelčice je čera doma Nebelčicach po zastatku 1-2 přečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hyše dobevo a to z Bečci Vrota za SJN Cilichu. Henry Goreng, Finn Zarenk, Johannes Jatzvok, Ruben Čornak a Emilio Vetzig. A ište další vúsled tu předleží Koparky Dynama Drežďane tabuľku krajne Ligi naveduja. Cuk, v ktorom šraje tež Radvorčanka Johanna Veselic je čera doma Drežďanach z 8-1 přečivo mústvu ST Dub Reichenbrand dobevo. Utrobnú gratuláciu, dež do Sakskej stolice 7 hodín 22 čistým je.

0: Neposredne po prenim kole bie domaška na naprašovanie mediju zdzieliu, so zastojnstvo vesnanoste nastupi, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobuđe. V texaskim Serbinje su včera svoje mjestem hižo 8.30 Wendish Fest osvečili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo bie jun znova tovarstvo Texas Wendish Heritage Society, kiž so za zdiaženie kultúry potomnikov serbskih vupučovariu zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečný boží službu v cirkvi, v kotrež bieže farak Jan Kiljan hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosči a informovaše vo staviznach serbskich vupučovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvědčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v kotrem šma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujario sjatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cištvoč je Sakska spěchovala, zbytky vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Pod navodom dirigentky Judith Kubicec sú prenia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie. Niečesto zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kultúrneho tovarstva čakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a vúprajíšu postvu dobre kooperácie v přichodže dále vesč. 40 či koniacich zapšahov ze serbských, katolských a tež nemských vokolných sov je so čera na nešporie s požonovaniem zapšahov Krosčicach vobdžilivo. Tovarstvo Cyrila a Metoda jako zariadová bie s vodvosom jara spokojom, kajž organizátor Juri Špitan krekne. Vône celebrant dvúročného nešpora bie kulovský farar Gabri Šnauka. Tradícia požonovania koniacich zapšahov v obstej hižo z leta 2008. To bych je povies čekiš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca nimo močilo tožto slunca 21 do 24 stopňov a sucho.
2: Krotko a svotko kajš vúlade na vedro, droach, di šitko dere beži horni vúžice vyska če tež. Žane nimame tuž vám dobre start do džensnišeje punžele, cimenčine pona po vosmich. Przyjemnie, Milan. A Jakub.
3: Serbski rozwóz. Ja mam iluzję, zapas mi kuzuję.

0: Je vás som hodín a 12.
1: Polícia z Gili.
2: Po čerošich vulbach v Nebelčanskej gmenie je nichtu ve serbskych bazlicach škárau před domom Mirka Domašky, kýž bude pravdepodobne nové vesenosta. Polícia je nám ráno obkručiva za sú přijeli dla rozestajenia miest dvemaj osobomaj, kotrež sú zmirovali. A v Kumvaudže je so 17-letný sobotu večer s motorovým rolorom valiu a so lohce zraniu. Polícia je zviesčiva, zo nebie rolor zaviesčené, zo bie mody muž odbežanú značku přičiniu a zo tež žanú jezbnú dovolnosť nemieše. Zdobom bie piju a drbeše tuž na vodevzače krie.

Naša, ty si že tak rozpršený, kajš ja. V Šejkove nim se šipkal na juhu Braniborske je sodženca svetový rekord nastají. Tam co přes tydženje hižo najvyšší vetrnik cywého sveta pomavu natvarili. Dženca má sa tam vone najväčší vetrnik cywého sveta dotvarič. 365 metrov je vysoký kolos. Je tak wulki kajš televizina veža Berlinje nekak, tak vobhospoda drežanske předovzače Gikon. Vobhavne vetrniki sú nekak 200 metrov vysoké, dženca so kolos dotvari, turbina so do vysokosti čaha, 7500 domiacnosťu môže vetrnik z milinu zastarať, tu iš zmejeme, kedy sa šo poradí dženca, hej, vo džencišeho svetový rekord ve Vúžice, tež v Šejkove na juhu Braniborske je najvyšší vetrnik sveta dotvaria. Štúbe to veriu, zasmeme to hišče doživíč, 8 hodín 21 je.

0: 같이.
1: Skončne přesto, Kamíra. Má svoju mapu sovu.
2: Vězo, Beno. Ty nadějo mne tyž. Jsem v obchodě číp na kajke máš.
1: Tvoja pak je bůna. A tosta.

0: dobrze służbu w cyrkwi, w kotrejś bieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosči a informovaše o staviznach serbskich vupučuvarjo do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové radlubín posvědčil. Po dopodnějších gemšach jsou novo tvar přepodali, v kotrem šma 80 ľudí městno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujajo sjatočnost převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milion euro. Cí štvorč je Sakska spěchovala, zbytk je vosada sama nazběrala. Nové radlubín stejí na městně staré brožně na dvor Ralbičanskeje fare. Skladnostnje 80-letnjeho vopstača domovinskeje skupine Vohozy je předseda domovine David Statnik sobotu dovoljetnu domovinjanku a předsedku skupine Ingu Novakovu s mytom Serbski dudak počestčil. Mytovana je posljenja vevse, kišišče aktivne serbšinu navožuje. Na svedženskim zarjadovanju Inga Novakova v uzbjene zo je serbska narodna drasta regiona vosebite pokvat, kiš ma so zdžažeč. Domovinska skupina v Vohozach ma tu kvilu cina Čečvonu. V podstupime bučera večo vústajenca nadčasne serbske vumjostvo otvorena. Vjaca hač 120 zajemco bie na vernizážu přišlo. Skupinje NSK Lipsk a kolektiv Vakuum pokazate tam svoje najnovše tvorbe. Hudžbne v obrubi štaj otvorenje Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. S tobom pokaza vumjoča Janžel van Hell svoju serbsku drag performance. To bych upověstček, když nám akačetejš na naše internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmijeme nimo močelu tožto svonca 21 do 24 stopňu a vostanje sucho.
2: Krotko a svotko, na droh dále všetko dere a věstče běží tuž přijemoj. Dobrý start do džencníše punžele do nuho tyženja.
1: Serbský rozvoz.
2: Tři menšiny ponapodživečiche. Serbský rozvoz.

0: Sevevo Trabu. Wona nam zaspiewa Anna-Maria Bretschnederec. Tu serbskim rozvosu sedam menšinov po napov dževečiche. A ja nebelčicach tam su čera v drujim volbnem kole vjesna nostu vuzvolili. Votem sme te šižarune našich povešťach rozpravili. Na liščiku steješe jenički oficiálne kandidát Tomas Klar. A tola mieše von kontrahentu. Mirka Domašku, viac hač ci štvorčine vojbnokmanych je votvo svovo a zajim by nesmiene vojky vo sebe tiež potom, jako by vojbne lokál zaurene. Katka Pöplec by namestne, jako sú vojbne listčiky vuličili.
1: Čeho dlástej tu telko ľudži vokoho jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole sem so včera zaživa naprašala. Vedžach šako, zo je situácia nebelčicach napjata, ale kak jara je vobedlarstvo pačene, to možach včera namestne doživič. Všetko zaso si přiladovario nešto přišeptachu, neko citikachu svoj nostiš predaloko do voľbných podvožkov, tak so dobiachu je voce napominač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 328 a s tým 1,5,47%. Cirkunie 28 viac hač jeničký regulárny kandidát Tomas Klar. Mies přiladovarimi bie tež předseda záretnického zviazka Štefan Anders, kotruž so vyzovieseli, duž maja ľudža zájim na demokratických procesach, ale tež vun by zažívané přes vůlky zájim při vůličeniu.
2: To vůbec jara neušetne poprom druhé jenom, a podujeho se to vůbladá jazo, tak veľa ľudí šinu to šažení nesem doživu. Ja si musel duky šo to šitko jara. Emocionálne v tučasno v nebečicach snáčte šina vysta nedovera napšečo tým jeničkým, ko tyšte vůliče, až šo tak praje beží. Musí mu šat jemili znoj jednu skrožbu přečivo tým prvným šekali tých vůlbu. Tak sa ta voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho si nenám, bo tam musí bunce si to nejaký celý dokvalne obľadať, čo tiež ho praje beží.
1: Voľby same sú mierne odbežali, praje ich ju voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty by je zaviesť, čo tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľne vúsled k vozeviu, som jeho zazvonila. To se ješo runje za svojbu při večeri.
3: Moje dječi sýte nek vjesna nosla a pojcem se odmaju snano to tak upada.
1: V 48-letne nan dveju džesči, kotruž koči rade nahojntvu, neje před nešto tydženjemi hišče s cyvastem ličiu, zo mosa zvjesna nosu stač, kež sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na čak za dovieru sem nadal zrozumil. Ja budem najprv si domový za obľadač, kde financie sú, kak vúpada s tvarským dvorom, tam to tie svarené odvoro, a kak je to celkovne na položenie. Tiež sa nepede sa nima, čo môže čím, čo chceš. To nesmie byť zo kmena, je nešto osebité, alebo nešto lepšie, hač obydľajú. Tiež sa ničo na konte nima, je nesmie dživať. Tam to je najprv čo na nul stač, potom môže dživať, tiež to nejde, dobie nadač, kde je ten pas, voko kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvarský dvor, celkovne položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přimač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zárednického zjazka při kloštorské vodže Štefan Anders.
2: Ja bo se jara nadžio, že tak mena nekak romače zrošče. Ja si myslel, jeli bo se to dobo stač, buchu za ošte dobili v oboji boki 20 kročele očeviča, snač so na vycune dybky koncentruvač, hač da volak tomu tujo a tiež tak manošč. To se ja nisem viste, ale ja so jara nadžiam, so tomu tak bude.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera nebelčica, hač situácia gmeny net zmieruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, čen sa pripodňu vozivý voľbný vúbiak, potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec je nám rysovala, kak je včera voľby, ak sú včera voľby viestenosti a vo sebe vúličenie. Vosso Wattbejabo, Nebelčicach, Vossom Hodgin, 41 je, tu nam netko zaspiva. Frank Wessela!

0: Wasser mal die in Styria postaje.
1: Nabožné slovo.
0: A tu te má Jensa Rano, Milena Švejčic z Miłoczic.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokiž by šit korune špatne bylo. Ale dokiž so by šitnym dňu husto del koruna časne odmiva. Rozmowy, boješče, termíny, mysle a miestom lidma wokomík, u kotrimž môžeš opravdu raz chodka při sebi byť. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnošči fungovať. So môže skrutka pšeduchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatať dobiala. A rune tajke vokomiki mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne neje, kaj šklínči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bodne je niedže daleko preč, ale nam všem blíže, hat schon nemernem schidnem new spoznavame.
0: Da prei Milena Švejčic z Miłoczic, na roku a zamobitosti farskie vikarie pančice kuko. Štyri menšine, dođe večiche, lohko so nimaš, zaspiva Marko Smuatu, serbskim razvasu. Djenca přeje moje z Milenom na kuže pat, so se vo sebe lohko mače, šako je punžela, dobro start, dođenc niš je punžele přeje moje.

0: RTB Carski program Povijesti.
1: Carski studijom na univerzite BTU ma docentku. Špatne sado vežni, a slipjenska vesada dostanjo zeleningo kokota. K tomu a dajštim timam nento ve drobnem vece a ojo Gregor Klim. Studijom carskiego ceptarstva na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkova s rodom ve Mösče buža ved 5. oktobra ucež prednych studirujúcich toho nového bachelora. To obkšušio nám zakronite profesor Maximilian Piotraške. Berinkova živa do tých miest při Serskom institúše a jo tam sobu zakronita za uvíše masterového plána k veživieniu dolnoserskej rice. Vene je ukupovaná ceptarka za serštinu, španštinu a nemštinu ako druhú ric. 12 študirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serštine za základnú šulu vecakujo bramborská přelepšenie, což nastupa brach serských ceptariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vieženie za serských ceptariov búža ak lepší duce tužen. Porkojske bure žice sebie vici lihote gašo veto, kak maju ugledaš jih rolni kariske tvarinja. Gmenske ustavki pak dokradnje předpišu, kak ma hala za trajdu abo rolni kariske riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša veš možne. Privilegirované rolnikarje, to kroni také ako navieduje svojský závet, deje medz vedchelaš vetnikotech regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dalej prestupovaš vetej vice, to bužo teke vyče týma ve tvareskem a uvýšovem uberku Borkojského amta. Sac regiona vesebne jabuka sú leto sa droge. Žni sú byli skerej špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým letom sú bure jano dvie žasetky sada zežnili. Rono staršie sorte nemývajú kúšte leto, jednak derje. Namecne leto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvorcernie sada v Hozni, plázvego Komerova. K tomu je přišlo ešte mroz, rozčiele miazo dobrými a špatnými letami přiberajú rono za małe tvorcernie. Nie je to uvyše upomínajúce kroni rola. Mšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejné zápust 2007 a 2006 ved Borkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš sriodu ten tyžin. Pešnosť 1000 euro kšemieš spechované, za to kše obstaráš miazo drugim muzikové kapove a vielický svešinský stajn. Gmejna ga njama vieliký zál, kroni nám vesna zastojarka Melanie Walterova. To pak bužo šiško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i tá za přiduce leto tak veľa penis. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu, veliký 126. zapust myšenie bužo 12. a 13. februára. Slipenská vysada v ordio mytovaná za ekologické napšau

0: Aninto gledamy przez gat do USA. Już o wesem aczyżast razu coraz wyszyli tamne Serby w Teksasu swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi obył Klemens Schmidt wet naszych MDR-kolego w Budyszynie. W nio uszci w USA a jogo som pred uszczywania dojszbiwa a przaszowa, co jo tam dożywił.
1: Aj, tutom Wendischfestem včera prvý raz doživil. Ja dobrec, po mojem začišťu mieše vun taký typický americký ľudový charakter, po takým veľa jedže, mies druhým nemský kobarský, žonob, korky, kisekau, potom texančenio so svojimi cowboy korbukami a k tomu piskáše kapava texansko-českú polku. Ale tež serbské zynky a melodie sa tam usvyšal, mezdrujem je nikto ako serbský bráška z Drážčene, ľudí v serbský a nemský reči vítal.
2: Dobrý žin, ja som Richard Heduš a ja som Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the president of the Texas Wendish Heritage Society.
1: A samo skomponované spiev texanských Serbov na melodiu pod kulom Veholi sa tam včera usvyšal.
0: Ja, a kak blízko ga jotem žínsajšnem Texas, wenn sich pach hat. Müsli žínsa ušti na prednu wash, ben nevis, kotaraš jo ich jadva do Ameriky predk uše 170 letami.
1: Ich pokat je tu mnohem jara vážne, to sem včera na kuže pate doživil. Väčšina vies, vodkaj pšinže, oni susojže za svojskými stavy z nami zabirali, a mnoze večer tak tež, zo su nedoraz ich pra džedojo, abo voki, zbe Neves z Vúžice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohých tu zjaza, runy dla toho, so tu tež každoletne zetkaja na Wendischfest, a do toho spomínaja mnoze na svojich předkladníkov, když sú podľa areála Wendischfest menujúce na Kirchově tu v Serbine pokovaní.
0: A grajo to šotek za modu generáciu ešte rolu.
1: Tež moča generácia sa s tým zabera, sem si dal rec, to dženca viezo vo veľa lepe a spíšnišo funguje, čakova na interneta. Mnoze pýtaja napríklad za tým, što ich svojbne meno z cíva voznamenia a potom odkryja si cívu genealogiu. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish dreje tež dženca ešte prezentne, před nešto letami však je sa vún hižo Rune dla podobného hýbania zrodziu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbsky bež jo nadalej trend v USA. To je nám gronju Klemens Schmidt v MDR kenče bo cora na letosnym Wendish fest v Texasu.

Chcemy ešte raz na to dopomínaš, až púža žinca, vítaj zmakanie v Žandovie. Starejšie a menšie žišie prepšasujú tej učovne Mila Zachariasová a facho ako fachová paražovárka. Zavítaj projekt Žišoniach a Kristýna Bedrichová v tamnego familiového zmakanišťa. Vedpodňa zegare čich, dejali tam byš ve familientref to jo nad roze Elisabeth Wolfovie. Jaden nás držašťa v Žandovie. Přivzjaušo se snaž ještě přes WhatsApp alebo SMS cez svojo 0176-85-412-15. Jo, to je byla moja sledná informácia za vás, žínca. Náš kolega Gregor Klim z Mijoviče vici za vás v našom kulturnom magazíne. Míša úspěšné a spätobné tužin. Čo žice vám Anja Kochec-Švácová.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Srpski studijom na univerzite BTU ma docentku. Špatne sado vežni, a slipjenska vesada dostanjo zeleniga kokota. K tomu a dajšnjim timam nento ve drobnem vece a ojo Gregor Klim. Studijom srpskega ceptarstva na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkova z rodom v Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednih studirujúcich toho nového bachelora. To obkšušil nám zakronitý profesor Maximilian Piotraške. Berinkova živa do tých miest při Serskom institúše a jo tam sobu zakronitá za uvíše masterového plána k veživeniu dolnoserskej rice. Vene ukupovaná ceptarka za serštinu, španštinu a nemštinu ako drugú ric. 12 studirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serštine za základnú šulu vecakujo bramborská přelepšenie, což nastupa brach serských septariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vieženie za serských septariov búža ak lepší duce tužin. Porkojske bure žice sebie vici lichote gašo veto, kak maju ugledaš ich rolni kariske tvarinja. Gmeinske ustavki pak dokradnje předpíšu, kak ma hala za trajdu abo rolni kariske riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša bež možne. Privilegirované rolnikárie, to kroni také, ako navieduje svojský závet, deje medz vedchelaš ved nikotárych regulov, napríklad, kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dalej postupovať ve tej vece, to bužo teke vyče týma ve tvárskem a uvýšovém úberku Borkojského amta. Sác regióna vesebne jabuka sú letosa droge. Žni sú byli skeri špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým lietom sú bure jano dvie žasetky sáda zežnili. Rono staršie sorte nemývajú kúšte lieto jadnak derie. Namecne lieto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvo cernie sáda v Hozni, plázvego Komerova. K tomu je prišlo ešte

0: Při telefonie mam ninto regionalnu pejedarku domovine za Dolnu Łužycu. Hove hoše buzu tojo Hajka Apeltova. Dobre žen, Hajka.
1: Dobre žen, Anja.
0: A vena co šuknych, ako se za serskú politiku zajmuju učebne přepšoseš na vičejše obradovanie domovinské župy Dolna Łužica, hove serskem domje v mieste a na slednem zmakaniu na gvone zgromažinie jo stojal serský kultúrne centrum ve fokusu, ktoré štiesi zavožiš, bužo to viče zase témam, Hajka.
1: Nie, to ještě nebůže téma, dokoliž jsme my zvěšili na kvůni, až ten zájem byl veliký, jo. My jsme ga napřášně rozšelili tam na kvůni z Gromažíně. A ten zájem našich cvonků, to do kupku a toho sobou zeš, jo, veliký byl. A toho jsme my ten zájem to podlišili. A ve Vokoknušu ještě rozšelíme napřášníky a jich zběráme. My jsme taky
0: V obširný vít groni dajú dve varianče za taký serský kultúrne centrum.
1: Tak jo, a v obi varianče ste sa také predstavili na kvôni z Gromažinie a co my myš taký nímsky kronioný štimmungsbild našho zvonkojstva.
0: Co my to ešte raz predstavíš?
1: Ja, also jedna varianta by bola serský kultúrne centrum v Dešne založiš v tamnem serskom dvorje. A dalšia varianta by bola hove hržebusu pri písanem dvorníšu. Tož to miestno ga znajome od mávych jaču.
0: Potak my sme narske, co tam uskocujú. Jo, a co stoj potom víče veserežišču?
1: Víče máme ako prietne Fabiana Jakobsa, ako gest Procelského instituta. A von búžo nám predstavíš jednu iniciatívu, ktoráž se pracujú o to, Cerské dvorové mienia ako materiálne kultúrne derbstvo pri poznávaš. A za to oni pýtajú za nosajom tie pšospe a togodla búžo sa župné predsedárstvo s tým zabíraš. Snaž dajú možnosť a župa búžo nosa ka tie pšospe.
0: Dla čoho je to tak vážne? Až budú derbstvo?
1: Tam dajú šaké mienia, Anja. Šaké to nemajú ako vážne.
0: Jo.
1: A zásadne máme to za vážne. Dokoľaž vo výdobnosť tie dolnoserbšiny. A všem viacej my pripoznávame, všem viacej sa nážijobne taric také rozširijo. Také optisky, nicka.
0: Jo, potak bude to dalšia diskusia snáš.
1: Zavíšte.
0: Ešte dalšia vážne téma?
1: Svie bužeme našu kvônu zgromažinu, ako jo bola pred dvěma týženioma ugodnošiš. My máme v 7 šulách v Dolnej Łužicy možnosť jednoho zastupníka alebo jednu zastupnicu domovine v šulskej konferencii mieš. Bez kvosa, ale ako vobradujúce cvonky.
0: Po takém, co šo také vici do šulu gledaš, kak tam ugleda ze sárskeho úcbu?
1: To my popšom už gotujeme, ale tam jo vista zmena v sledných letách. Also šaké cvonky sú se na umenk dali, aber so einfach přestali. A přesto jo se to nito vopnovio kronim tak. Snaž přižo me teke lepi do umene. Mjaze, tymi zastupnikami a předsedarstvom.
0: Po takem, ktož se zajmujo za serskú politiku ho vrchšu buzu, abo teke v blízkošti, ten môže sa obžiliš na obradovaniu župného predsedarstva domovinské župy Dolna Łužica. Obradovanie zachopio se víče vedponie zigarpejších v serskom domie.
1: Tak jo.
0: A pri telefónie je bola ta pejedarka domoviny za Dolnu Łužicu, to je Hajka Apeltova. Učobný žek, až čo nás informírovali.
1: Na strohu zase slyšenie.

0: ABB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Ja poskač rade Zatkula.
4: Chceš to ještě raz pridat?
3: Če od lát, to byte la serbsce.
4: No, serbske svoja to na kůže bát běžu.
3: A runě tam je drude problém, dost štěre zrozumíš, svoja tež znaješ, ale když to byš potom sáde formuluješ, tam potom klaca.
4: Jak přijdeš vod, ja rozumiu, k ja serbsce ryču, kotre zmylky při tym nastavaja, a jak može ryč naraz dželšinného živenia byč, bo tym budeme so dženca rozmoviać.
1: Zatkula.
2: Moj start do

0: Z našimi hostřemi jsou tu pilně rozmovujeme. A smojte si, že dojšto zajímavé zonivoj, dává pak vyzotiš dojšto dalších příkladů za modostnuch, kod si su serbs naukněli. Bez toho, že mají serbsku svojbu a tak dále.
1: Co to právě a jeden z nich so nedom raz sam předstají.
2: Vítejte, já jsem Beno Rice z Budyšina a já řeču městem kus serbsa. Moja najväčšia motivácia serbsa zrozumieť, alebo kus rečeť, je bol, so ja som pri Kopajnce v Krušicach a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú všice ze mnou serbsa rečili.
0: Beno Raje v prvnom mústve bola SJ Krušicu, pred nedže 5 letami je z Budyšina do Krušic minul. Tak by za neho v opravde Kopajnca rozsudná, tak so dženca serbštinu dosponie rozumí a tiež jaradere reči. Vún chce som jenúce tiež zvonka rajnišca serbsce so svojimi kumplemi rozmoviať.
1: Beno by tiež šula na serbským gymnáziu v Budyšine, je tak rec do Bieriadone Kodžiu a tam nie so hišče celé tak dere serbštinu identifikovať.
2: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun Wutschba, aber serbse v šuli kus vostudve namakao, muss mu schätze zilowele Grammatik, aber kus vokable činili, to ja nesem tak cool namakao, aber hej, nic tak effektiv sa serbse vuknitsch.
0: Po jeho meneniu by hudba po takým trošku lepšie organizovaná byť mô. Menej suchie teórie a skýry viac rečenia, všojedne hač so zmylkami.
1: Na koncu pak je Beno do menenia, zo je rozsudný argument, hač na koncu v úspešne serbsce vukneš, abo nic, svojská motivácia.
2: To klinčí znána kus lúze, ale to einfach netráš serbsce, tyž to nemžeš serbsce, ty môžeš se s kujšdom nemse rečeč. Kujšte serb, ty nemse skoro i perfekt môže. Ale jaka nemc, ty ta môže netráš. Jenož, ty ešte unbedingt chceš, ja namakam. Also, ja rade sputam serbsce rečeč, ale ty ja nebo v Krušicach Kopajncu rau, aber da je gnešo.
0: Beno Jensen je wird tak serbsce rečeč, ja si vun wisto.
1: Wotladajo wot šulo, aber projekto gajš zari moža potekim tiež serbske športové dôrstva tomu poskritkovač, zosolúčo za serbstvo zahoria. Jara cool, ja minju.

0: Chcemy wam skrótka dalšu modu žonu předstajić, kotraž je v běhu lit jara deri serbske nauknuła Anabel Medatec z Budyšina.
1: Ona je z ciomi litami hižo do serbske pistovanie chodziła, božišo na serbsku zakvanu šulu a potom na serbski gymnázii. Ze staršimi je so k domu rozsudziła do riadone z mačonoryčnymi dzieciami hič, štož nebe za nju spočatne z cywa tak jednore.
2: Mi ženy ja tak češko pánu o tom gramatiku a o tý písomný soku zvúrekovač, to som ja přesto som ja to hoď ja klasisti nauknula, by to v porádku, ale tý převinené serbsky reči, a pon tých struje, kýž sa na to na to gládali, když je nešto vopak práje, a to lejne svoj ne znaje, to by pon jara nevestu činil, a to by pon češa pánu a tam sa skrotka přemusať, chcem ja vopravdu dále serbsky reči, ale
0: Hej, ale když ju takhle na tým nivou rečiť svýšiš, potom je jasné, že je so potom přeco bude převinič moa. Dženca sedomlič po zvoženu matúry má tožto serbských přečelů zrozumí, číta a rečí na mačanoryčným nivově.
1: Dženca bydlí v Drežďanách a ve všetním dňu viac tak husto serbštinu naožovač netreba. Za Anabel pak je vážne, že si vědomě spýta čas zariadovač.
2: Ja som tak veľa vlita, že to invest to je ten rič tak nauknu, da bi to škoda bo, to nek zubič, a mi je to mest, die jara važne, ja so se sti rič, so sti končinu a kulturu identifikuje na moje važne, a ja hej sem zbožuna, so sem ja tu rič, a tun kulturu zeznač smiva, a tak nauknuč smiva, a so sem ja in božel na tem boč, a dla to cu ja so bo to starat, so se to žerži, so ja to da anle naložuju, so ja moje kruji mama, ja sem ti tak džakuna, so ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, so skotrišu, že ja sa hapsi ričit.
0: Tak si vědomně čas vědomězně organizuje, so so se serbskoryčnými přečelemi zetka, serbsce bojšče přes handy písa, dokáž je za Anabel jara vážno, so by si serbštinu na vysokým nivou tež zžažala.
2: Kruhu a te serbske ľudži sú za mňa nejara buďi, že čo odlá môže to žiaržať, čo keď ja si nemusú zobrieť nejaké serbske knihy týta, a so přes to žiaržať je toho, pretože za mňa to aktívne vúžívané tie reče. A hej, čo mi to kvázi tie přinese. Aber so jen kvý jednoroputný in maj, jednu druhú reč, to je jednoro jedno bordstvo, to mi napadne v všich druhých rečach, so to by jen tie reče naložovať, so sa to žiaržiť. A si muslu wohne ja da intrinsiska motivatio, dusin das ham noch zu potom ja ra tschko, a dusin janu pschichino sa to nima potom ja die tschko.
1: Hoj, runie gajšie beno rece prederek, ja tiež Anabel menatec potekim toho minienia, so je svojska motivácia trebna, so by serbštinu navuknuč, respektívne si zďažeč mu.
0: A to je zavešteno, što štož pfači za všich serbu, nic jenož za tých, kýž nesu serbského pokada.

0: until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Zatkula.
2: Tež v druhém kole volbu vjesnanosti gmeny Nibelčice som jeno Mirko Domaška huščišo na volbnych liščikach jevi, hač dosta oficiálny kandidát Thomas Klar vosu.
3: Po mjestom oficiálne v obkručenom rezultáte docpe Domaška 51,4%, Klar 47,1% vosu.
2: Nesposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdelil, zo zastojenstvo vjesnanosti nastupí, jeli v druhém kole väčšinu vosu dobudže.
3: V texaskim Serbinje sú včera nedelu svojim miestom hižo 8.30 Wendischfest vosvičili.
2: Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jún znova dôrstvo Texas Wendisch Heritage Society, kýž sa za zdiaženie kultúry potomníkov serbských vúpučovárov zasadžuje.
3: Zahajili sú svedžen z nimskoričnej božie službu v cirkvi, v kotrej špiše fara Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hostči a informuáše vo staviznách serbských vúpučovárov do Texasa.
2: Rečne centrum Vitaj je lica 9. kruč serbsku komiku Dživaničku zaradoval. Ilustrátor Štefan Hanuš je šulario cičer do 7. letnika do rysovania komiku zaujet.
3: Po prvních letech v Horním Hanku by Dživanička lica druhý kruč na Radvorským dvorništu, dokud by zájim tajky vůlky byšu ju na 2 dny rozdělili pětk a sobotu.
2: Kajž rečne centrum zdělí, vobdělí se so dohromady 31 dži.
3: Pjatkje so znova kuždolitna kjamuška 12. serbskoho gymnázia Budešin votmiva.
2: Nedže 250 ľudí přikvata k domu do Kruščan jednoty. Žijatna čodin zají so program a vod 21 hodin bychu durie za party votdurjene.
3: Viac vo večeru zoniče hišče v běhu vusevania.
1: Zatkula.
4: Neuse, zeuse. Kuždu ponžedu.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Botschaftu v studiu astem vitajče vrčo do druje holčine vusovanja.
3: Tematisce vosta nema ještě trošku při temie serbsce vuknut, když na jo studi na hošči, tu ještě staje, však chce moj so jeju ještě trošku vůvoprašovat.
2: Dále zabera moj so z tým, kotre možnost, če máš po pravom nimo šulského konteksta, když chceš jako modostne, abo tež dorostčene ještě serbsce navuknut.
3: A potom máme ještě event konstidženia vůhodnotit škermuška našich lůbych dvanátkou, kotraž vodme so pjatk, k prvně mu rázi vykruščan jednoče.
2: A tež přelat vo letuších škermušách máme za vás přijotovanie, tak so tež žaden karusel nezapasněče.
3: Vo hudbne převod postará so zase Claudius. Prošu.
4: Tež dua hodina vobdarí vás z reálnej hudbu a to s holaskými, tu je spiel Modré viesce.
5: Modré viesce na mne svieči ty, červený vojen balí po zadku.
4: Bumiuc Calvin Harris má hit Blame za vás.
6: Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.
4: Britiska spiewaka Adele je tež v našim repertoáru. Ona spiewa svoj najznačíši spiew Set Fire to the Rain, Munreka. Druhú hodinu v otevrič pak chce Andrii Špitank, so by ste rane spomeli, zaniese vun za vás melodiu vo sonách. Andrii Špitank, sone sú sone, jeľ vesela.
0: Zadkula.
1: Šo tamne?
7: Ja vo studve.
8: Sone.

0: Smo so išče z dalšima servoma razmoveli. Jedno z njih znaječe zaošče z menu Beachture, Elias Kummer, a tam nešče znači, že raz v zvisku z astrofizijskim centrumom svišeli. Jan Wünsche.
1: Tež vona je staj serbsce navuknuvoj a prajtaj nam, kak staj k čemu přišvoj serbsce navuknuč. Elias Kummer a Jan Wünsche.
2: K serbske reči sem ja poprom přes moje starši přišel. My sme tedy v Budyšine blízko serbskej pistovane bydlili a moje starši sú rozhodili me a moje soce tam posvač. Naše starši poprom serbskú rič nevobknieža a one tež žan serbský pozak nemaja, ale za to sú one jen kurs za serbštinu činili, so bychu one nás tež za šulu tež kus podporač moli.
3: Najprej raz sem ja zajímil za serbsku rič, dokelž ja sem přeco taký pošitko ne zajímil za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, tež sem ja votrost, menujce Pola Lubia, so je tunžel v Užice tež jono serbsku rič nebo, a s tým tež vulky džel moje svojbe. A tež haj, tež s tým ja čítal, so voni so tak za svoju rič hajnbovali, so su voni svoju rič potom odpovožili. To byše za mňa tak, also, to je tak škoda za mňa, a to byše zavěše tež jeden impuls, so se serbštinu zabirač. A potom som ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs za serbštinu, a potom som se prajo, hej, to dobyš jo no vúspytač.
0: Dále je nás zajímá, što dobyš so bola nás v serbsce snač zmenič. Hač v šuli, na poskytkách, abo tež na nastajeniu a vopkadže nikotruž serbo.
2: Ja si myslím, že serbská rič so nesmí v tých šulách, tak kaž je na klasická cudzá rič vobednáč. My máme tu lepšinu, so sme v tej regióne živí, čiž so tá rič ričí a čiž je tá kultúra tiež živá. A ja si myslím, že tu možnosť bychom ešte mohli kus silnejšie užívať. Napríklad bychom mohli s tými šulerami raz na tie kšižovské čaji, Ladačič se snáno serbské zaradované vopytač a vopladač a tež snáno raz na jednu serbskú party hič. Tak so te moži ľudí vopravdže te zrozumia za štovane tuto rič tež navuknú.
3: Napríklad raz je vizor votevrenosť jara vážna. To je závišť dobrá idea, co tež kus kviace na to dživač, dvúža danie za vukňacuch v ričných situáciách kus pomenčič. Potom dobia tež prajič, ja som vulke čežimio z vopkatnej riču a haj, tež buchme my, ako vukňace viacevo čím v kursách zonič. To by opravdu derie bylo, dokéž například v mojich kurzach nejsem já ničo v obkladné ryči vůknil a já jsem to všetko sám na úroky noč dobil v těchto situacích. Hej.
1: A dalša vícka, kterou jsme předotější s našimi hostčami v objednávomaj, byše serbská identita, tež Eliasa a Jana Smulso naprašovávaj, hač so vonaj jako Serba identifikujetaj a što po jeju meneniu Serba vúčini.
2: Serb je za mne nichtun, kýž so ze serbskomu zromanošču zjazane čuje a kýž tež tun serbskú kultúru a te tradície žive je a nichtun, kýž ceto te razdále nešč.
3: Při tým prašenjom za mě najvážnejšie, kak so ten človek čuje. Jeli ja mám napríklad začuče, so te serbske kemni svúša, a tež

0: Piatk 25. septembra wotmi so, kaj škúže leto zaso, kiamuška 12. serbského gymnázia z Budešina v 19 hodinách zahají so večer s programom a od 21 hodin votorichu so potom durie za party potom.
1: Kiamuška vydere vopetana, nedže 256 ľudí přikvata do Kruščan jednoty.
0: Do jednoty, sonečko zavešče, viele z vás praša, popravom je mienuce s vášňom, zo wotmiewate so kiamuška, kajštiež pustnička dvanátku v Šunovie abo v Radvorju, dola lica sú dvanátky toraz hinak organizovali. Čeho dla popravom?
1: My sme sa za vás na kiamušku podali a so raz kaju za výčasa voprašali.
2: Aj musme sa kajš kúže leto, a to aj s vášňom, ja sa to vedelio, sme sa tam tie napraspali, a teba sú na podpajni čoval, und den nächsten Tag Zille freinehmen. Da war ja Spekulatio, da war nicht nicht der Quartner. Dann muss man so von unserer Jänner zu Rossen gehen, du kannst noch freinehmen, da in einer coolen Location. Und muss ich dieses Beat schon zusammen, vielleicht den Doppel, so kann ich jetzt, hat doppelt Bosnisch Linter, wir schätzen wohl, da gibt plus minus Nulling, hat Dollar, hat eigentlich auch gepasst.
0: Es nach so moli s tym troszku wiac dobytka činić, wim jeszcze z naszego czasu za dobytk nitko nie by tak wielki.
1: Predes mi hižo rekli, nekak 250 ludzi je przykwatało, to może poprom jara spokojom być.
0: Poskamy raz, jak oni to widzą.
2: Aj poprom jara spokojom, musimy ze z tym programom jen jara dobro wotwo zostali. Tum raz krótsia čevak, a to pas hojot je tým vúčarom ľubio, dokáž to nebyl tak doje, a to nebyl. Sú jenoš te vážne vice, so tie prajdite, tým skečo, jara dobro vodvo zústav.
1: A môžeme ďalko rec, reálne večo sú dvanátky na kúžde pátmili, a za všetkých kocíš maja netko hižo strach, čo bude pustnička, tuta bude zase všunoje.